0: Rádio Košice. Košice najbližšie Košice. K vám.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

doba s duhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mo

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol